Vznikol na práci, na konzulte práve preto, a je to Zapan, Patis Art, Patis Mara, Patis Rádovi, kde je vhor, a to by pánili výmene si na sebe, čo to takého sa. Aj pak nám povedal, že tady kasa, tak sa nebude